0: Na litere doznel kabaret Daniela Heviera s názvom Zalúbený poza uši. Účinkovali František Kovár, Marek Majeský, Ivana Kuksová, Ivan Laca, Helena Geregová, Vladimír Minarovič, Darina Vašíčková, Miroslav Trnavský a Gabriela Dzuríková. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec. Zvuková technická realizácia Imrich Adamko a Stanislava Ďurišová. Dramaturgička Viera Benediková. Réžiu mal Martin Bendík.
1: Řekněme, co je víc, poučený názor anebo poučený pocit? Je rozdíl mezi svátostí a metaforou? Je vôbec možné dělit věci škálou na tomhle světě bez hranic, který je spíš tepem než rozhavenou skálou? Jsou moje zásady měřítkem, anebo je to jen další placebo? Homeopatikum proti emocím, které nás pářou jako sraženou zvěř a unikají do rána s párem a těle jak pár. Věř, nevěř jsem a mé poustál jsem tak dlouho stranou, až jsem se ve středu ocit. Teď se oba po malých nedůsledných krocích snažíme každý po svém vzdát své moci, ale sotva po pár locích ryjeme svou tvář na protější totem. Hyeny v iluzorných kotcích a svět je cítit potem. Mea culpa, říkáš oce nezraným a jak sůl pak sypeš se mi do rán. Mea culpa. Periferním zdravím.

tváři jako saka. Bůh se schoval za keš. Myslí si snad, že jsem kraken. Nevím, co nás náš strach učí, ale už nechci být žákem.

a ty to víš, že nejsem. Mea culpa, říkáš, že se nezraním, a jak sůl, pak sypeš se mi do rána. Jako básen, jako houba, přisávám si tobě dlaní, tisíc ranek, tisíc vláken.

letošní podzim, prázdný a studený, letošní podzim, prší víc, letošní podzim, smutný a sychravý, letošní podzim, přišel dřív, vymkli se z rukou, ohníčky na polích a naši draci našli volnost, nic je tu nedrží. Odlétli ptáci, vybledli záře, na rozdíl od nás dvou, vrátí se na jaře.